0: počasí. Předpověď pro náš region na čtvrtek. Převládat bude oblačno až polojasno. Ráno a dopoledne může být místy až zataženo. Postupně čekáme dešťové přehánky, ojedinělé taky bouřky, no a nejvyšší teploty během dne 25 až 30 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách potom naměříme okolo 21 stupňů. V závěru pracovního týdne nám teploměry výhledově opět na Moravě a ve Slezsku budou ukazovat přes 30. A i nadále počítáme s občasnými bouřkami a deštěm.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

see the water flowing way beneath the bridge.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Zdravíme všechny filmové fanoušky, všechny movie maniaky, pojďme přechroustat filmové novinky v moravských kinech dalšího prázdninového týdne. Za filmové experty si na nás dělá čas Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, ahoj, jaké jsou top 3 filmové premiéry v moravských kinech tohoto týdne?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dneska nemůžeme začít snad ničím jiným než snad nejočekávanějším filmem letošního roku. Po Oppenheimerovi se totiž vrací na plátna kin režisér Christopher Nolan. Tentokrát s filmem Odyssea. Matt Damon se představí v hlavní roli Odysseuse, což byl král řeckého ostrova Ithaka, který dle legend a i básníka Homéra vymyslel trojského koně, jenž výraznou měrou pomohl obelstít obránce Troji a ukončit tak vyčerpávající dobývání tohoto města. Odysseus však svými odvážnými činy dle pověstí rozhněval bohy a ti se mu rozhodli co nejvíce zkomplikovat jeho návrat na řecký ostrov Ithaka. Jestli tedy letos můžeme o nějakém filmu říct, že by jej člověk měl opravdu vidět v kině, tak u Odyssey Christophera Nolana to platí snad dvojnásob. Do kin vstupuje také festivalový snímek Mouchy o padesátnici Olze, která žije v pečlivě uklizeném bytě uprostřed Mexico City a kromě hlučných sousedů má vše pevně pod kontrolou. Tedy až do chvíle, kdy je okolnostmi donucena pronajmout volný pokoj a nový spolubydlící nepřichází sám, ale se svým 9letým synem Christianem. Tento festival černobílý drahokam nám pak připomíná, že i ta nejméně pravděpodobná setkání mohou proměnit náš život. A to třeba i díky společné vášni pro arkádové hry. No a na letošním festivalu v Karlových Varech zarezonovalo drama Pramen režiséra Ivana Ostrochovského s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Ta pracuje jako lékařka v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici a přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství.
3: Vůbec nevím, co mám spravit.
4: Co máme spravit, aby jsme mali lepší číslo?
3: Přijít jim peníze.
2: Romským ženám však provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Film tak otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát.
5: Cigány sterilizujeme laparoskopicky. Je tvá jich rezaní.
1: Odyssea nebo festivalové Mouchy a drama Pramen jsou filmové novinky v moravských kinech pro tento týden. Do Bijáku nás pozval filmový expert Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Děkujeme za to.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě i posluchačům příjemné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
6: Melodický rock. To je Skyrock.
0: Skyrock.

0: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
1: Veď predsa je, že sa radovať smiem.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
4: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu minifestival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
5: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.

Rádio Hana Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokovou

0: jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
1: Tady Jelen, zdravíme posluchače. Ahoj!
0: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest. Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen. Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky. Vstupenky a informace na jelenfest.cz. Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
2: 30 rokov na scéně, No Name v O2 Arene.
3: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Vase a Abstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
5: Skyrock.

0: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na další zprávy. Parkovací systém v Olomouci čekají změny. Schválili je radní. Od února příštího roku mají řidiči v centru platit za parkování i o víkendech. V pracovní dny se navíc doba placeného stání prodlouží až do 22 hodin, píše Report.cz. Opatření má zlepšit podmínky pro rezidenty. Doplníme, že nyní mohou řidiči v Olomouci v zónách A a B o víkendu parkovat zdarma a ve všední dny platí za parkování jen do 18 hodin. Nová pravidla mají připravit město na novou zónu C.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Omezení parkování u hřbitova ve Šternberku. V pondělí dojde k dočasnému uzavření parkoviště v Dlouhé ulici kvůli výstavbě vodovodu. Hotovo bude na konci srpna. Po dobu prací bude možné parkovat u severní brány. Přerov přivítá doma novou wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. Do Přerova, který se stal jejím domovem, přijede tenisová hvězda ve čtvrtek.
3: Bude to už ve čtvrtek v 18 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a pro fanoušky je připravena autogramiáda s Lindou. Dále kulturní program, zahraje nám skupina Opěra Radeček a taková třešnička, lidé se můžou těšit na jahody se smetanou, aby se cítili opravdu jako na Wimbledonu.
2: Říká primátor města Přerova Petr Vrána. A jaký má sám z grandslamového úspěchu Lindy Noskové pocit?
3: Já mám obrovský pocit hrdosti osobně, protože jsem rád, že v Přerově máme úspěšného sportovce, který vyhrál takto prestižní turnaj. Přerov byl vždycky sportovní město a tenisové město, protože tenisový klub je tam u nás jeden z nejstarších spolků. Takže já na Lindu jsem pyšný a budu se těšit na setkání s Lindou a s Přerovany.
1: Sport.
2: Česko má vicemistra Evropy v terénním triatlonu. Triatlet Lukáš Kočář získal stříbro na šampionátu ve Španělsku. Závod v na sobě navazujícím plavání, jízdě na kole a běhu skončil druhý o 24 sekund za Španělem De Castrem.
4: Chceš zažít největší metalový svátek roku na vlastní kůži? Rádio Hana Skyrock tě pošle na Masters of Rock do Vizovic. Na životě dostanou ty největší světové rockové a metalové legendy. Stačí pozorně poslouchat Skyrock. Jakmile v éteru uslyšíš výherní song od Halloween, okamžitě pošli e-mail na studio@radiohana.cz se zprávou

0: Česku budou ukazovat přes 30 a i nadále počítáme s občasnými bouřkami a deštěm.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Tak a teď už hrajem.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 16. červenec na Skyroku. Začínáme vzpomínkou na velikána hardroku klávesistu Johna Lorda, který nás opouští v roce 2012. Mimo legendu Deep Purple, kterou spolu založil a s Ianem Paisem v ní byl stálým členem po 34 let, si ho pamatujeme ještě z hardrokových Whitesnake. Z jeho tvorby si pak ještě musíme vyzdvihnout průkopnické dílo Concerto for Rock Group and Orchestra. 16. červenec je důležitý pro všechny fanoušky Police. V roce 1952 přichází na svět bubeník Stuart Copeland. Kromě nejznámější éry v Police bychom si mohli jmenovat další jeho působiště Animal Logic, Curved Air a Oysterhead. Od rokových hvězd se snášíme ke každodenní starosti již mají ti z nás, kteří musí do města autem. Dnes všudy přítomné parkovací hodiny mají narozeniny. Poprvé šoféři platí za parkování v americkém Oklahoma City v roce 1935. U aut zůstáváme v sousedním Německu.
2: 16. července 1909 byla v Saském Cvikově založena automobilka Audi, zaměřena na výrobu luxusních osobních vozů. Známé logo, složené ze čtyř propojených kruhů, získala automobilka v roce 1932.
3: Asi nejslavnější byly Audi Quattro, čtyřkolka odvozená původně od armádního Volkswagenu Iltis.
4: Audi také vyvinulo moderní dieselové motory typu TDI.
1: Zítra pro vás opět vybíráme z dějin. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
10: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
18: Skyrock. Skyrock.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock. Muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Zdravíme všechny filmové fanoušky, všechny movie maniaky, pojďme přechroustat filmové novinky v moravských kinech dalšího prázdninového týdne. Za filmové experty si na nás dělá čas Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, ahoj, jaké jsou top 3 filmové premiéry v moravských kinech tohoto týdne?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dneska nemůžeme začít snad ničím jiným než snad nejočekávanějším filmem letošního roku. Po Oppenheimerovi se totiž vrací na plátna kin režisér Christopher Nolan. Tentokrát s filmem Odyssea. Matt Damon se představí v hlavní roli Odysseuse, což byl král řeckého ostrova Ithaka, který dle legend a i básníka Homéra vymyslel trojského koně, jenž výraznou měrou pomohl obelstít obránce Troji a ukončit tak vyčerpávající dobývání tohoto města. Odysseus však svými odvážnými činy dle pověstí rozhněval bohy a ti se mu rozhodli co nejvíce zkomplikovat jeho návrat na řecký ostrov Ithaka. Jestli tedy letos můžeme o nějakém filmu říct, že by jej člověk měl opravdu vidět v kině, tak u Odyssey Christophera Nolana to platí snad dvojnásob. Do kin vstupuje také festivalový snímek Mouchy o padesátnici Olze, která žije v pečlivě uklizeném bytě uprostřed Mexico City a kromě hlučných sousedů má vše pevně pod kontrolou. Tedy až do chvíle, kdy je okolnostmi donucena pronajmout volný pokoj a nový spolubydlící nepřichází sám, ale se svým 9letým synem Christianem. Tento festival černobílý drahokam nám pak připomíná, že i ta nejméně pravděpodobná setkání mohou proměnit náš život. A to třeba i díky společné vášni pro arkádové hry. No a na letošním festivalu v Karlových Varech zarezonovalo drama Pramen režiséra Ivana Ostrochovského s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Ta pracuje jako lékařka v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici a přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství.
3: Já vůbec nevím, co mám spravit.
4: Co máme spravit, aby jsme mali lepší číslo?
3: Přijít jim peníze.
2: Romským ženám však provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Film tak otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát.
5: Cigány sterilizujeme laparoskopicky. Ale tvoje krezadí.
1: Odyssea nebo festivalové Mouchy a drama Pramen jsou filmové novinky v moravských kinech pro tento týden. Do Bijáku nás pozval filmový expert Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Děkujeme za to.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě i posluchačům příjemné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
6: Skyrock.
0: Skyrock.
7: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
8: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
7: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
8: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
7: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
9: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
10: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
11: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
10: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
11: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
10: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
12: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
13: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
14: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu starou pekárnu, ztracené ráj, děda Mládek Illegal Band, premiér, negativ a cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
15: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
16: Ekokom.
17: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
18: Skyrock. Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
19: Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy, začínáme právě teď. Je čtvrtek 16. července. Olomouc bude mít tréninkovou plochu pro lední sporty. Od nás víte, že radní schválili vypsání výběrka na stavbu malého zimáku u plecharény. Oznámili detaily. Hala má stát asi 324 milionů korun a má mít umělé kluziště. Hotová má být v roce 2028.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Nová železniční dominanta u Kojetína. Dělníci začali tento týden přes řeku Moravu vysouvat ocelový most pro rychlotrať mezi Kojetínem a Přerovem. Ocelová mostní konstrukce váží 690 tun a měří přes 100 metrů, píše deník. Stavba trati Kojetín-Přerov pro rychlost až 200 km v hodině má skončit v roce 2029. Při modernizaci stávající trati dojde ke zrušení 14 přejezdů a nahradí je nadjezdy a podjezdy. Dojde i na renovaci nádraží v Kojetíně. EET se vrací. Včera znovu zavedení elektronické evidence tržeb schválili poslanci. Nyní schvalování zamíří ještě do Senátu. Systém má narovnat podnikatelské prostředí a má být jednodušší než před 10 lety.
2: Stát bude pracovat pouze s minimem údajů nezbytných pro správu daní. A evidence se navíc bude vztahovat

0: sledujeme. Sport. A je jasné, kdo si na mistrovství světa ve fotbale zahraje o zlato. K prvnímu finalistovi Španělsku včera přibyla Argentina. Ta postoupila do finále šampionátu po výhře 2-1 nad Anglií. Souboj Španělska a Argentiny o titul je na programu v neděli v 21 hodin našeho času.
1: Chceš zažít největší metalový svátek roku na vlastní kůži? Rádio Hana Skyrock tě pošle na Masters of Rock do Vizovic. Na životě dostanou ty největší světové rockové a metalové legendy. Stačí pozorně poslouchat Skyrock. Jakmile v éteru uslyšíš výherní song od Halloween, okamžitě pošli e-mail na studio@radiohana.cz se zprávou Chci jet na Masters. Celofestivalové vstupenky můžou být tvoje. Rádio Hana Skyrock, tvůj lístek do metalového ráje.
2: Zajímá vás předpověď počasí do konce týdne a nechce se vám ji hledat na internetu? Jste tady správně, vše pro vás připravili kolegové z našeho meteocentra. Víme, jak bude dnes teploty kolem 30 stupňů, místy lokální přehánky nebo bouřky, polojasno anebo oblačno. Zítra nás čeká teplotní vrchol tohoto týdne, 30 až 34 stupňů, oblačno nebo vysoká oblačnost, možné bouřky a přívalový déšť. A co víkend, sobota polojasná 25 stupňů, v neděli nejdřív slunce, po obědě více oblačnosti a 26 až 29.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava. Ranní doprava v Olomouci, Přerově, Lipníku, také v Bruntálu bez nehod. Mrkneme na D46 mezi Olomoucí a Vyškovem. Silničáři tady dneska budou čistit vozovku, uklízet odpadky na prvním až čtvrtém kilometru u Vyškova ve směru na Olomouc a v opačném směru na 39. kilometru na úrovni olomouckého Hněvotína plánují opravy a měření. Šťastnou cestu s námi!
4: Let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
5: Tak a teď už hrajem.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz. Na kterém místě se vám líbilo? Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit? Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje? Tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Hvězdy ví, Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dneska dokončíte i složitější úkoly. Býci, dopřejte si taky trochu odpočinku. Blíženci, neskákejte nikomu do řeči a radši naslouchejte. Raci, jakýkoliv zádrhel bude mít řešení. Lvi, precizně dotáhnete všechny povinnosti. Pany, nenechte se uvrtat do něčeho, co má nejistý konec. Váhy, jste velmi aktivní a díky tomu budete mít spoustu zážitků. Štíři, blaho rodiny je pro vás na prvním místě. Střelci, klasika, berte život s úsměvem. Kozorozi, domů se večer možná vrátíte vyšťavení, ale šťastní. Vodnáři, nepochybujte o svých rozhodnutích. A co my ryby? Měli bychom si naordinovat menší půst. Prý potom budeme výkonnější.
1: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
9: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
10: Moderní dlažba Wave od Dytonu. 3 atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším, Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

0: jsme Skyrock a držíme ti exkluzivní flek v té úplně první řadě. Obří vyprodané stadiony, neskutečné fanouškovské emoce a fotbal, který má od první minuty pořádný kytarový drive. Hoď za hlavu složité tabulky a nudné statistiky. Poslouchej ty největší kuriozity, pikantní drby a velké příběhy z mistrovství světa v našem pravidelném infoservisu.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Hranice mezi úspěchem a zklamáním někdy bývá tenčí než fotbalová branková čára a ve vrcholovém fotbalu to platí dvojnásob. Jsme o tom po včerejším semifinále ví trenér Anglie Thomas Tuchel. Jeho tým vedl nad Argentinou 1-0 a kouč se rozhodl výsledek ubránit. Stáhl útok, posílil obranu a vsadil na jistotu. Jenomže právě tahle jistota se Anglii stala osudnou. Argentina Angličany zamkla před vlastní brankou, vyrovnala na 1-1 a když bylo potřeba znovu zaútočit, najednou už na hřišti chyběli ofenzivní hráči.
3: Messi. A to je gól! Argentina opět otáčí!
2: Argentinci nakonec zápas otočili na 2-1 a postoupili do nedělního finále proti Španělsku. Britská média dnes Thomase Tuchela tvrdě kritizují, jenomže znáte to, po zápase je trenérem úplně každý. Angličany teď čeká už jen souboj o bronz. V sobotu od 11 hodin večer našeho času proti Francii.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
7: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
12: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
13: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
14: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
1: Skyrock. Olomouc.
15: Kutno-Hradecko, Rýmařovsko i Bruntálsko.
16: Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Jdeme na zprávy. Je čtvrtek 16. července. Ať to tak nepáchne, odborníci zabudovali v solární sušárně čistírenských kalů v Litovli další zařízení, které má umírnit zápach z provozu. Sušárna funguje od loňska a část obyvatel města na Olomoucku si na zápach stěžovala. Podrobnosti má web report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Tradice červencového úklidu židovského hřbitova v Holešově na Kroměřížsku pokračuje. Do úklidu se nově pustili dobrovolníci z Mexika, Španělska, Belgie či Estonska. Co na místě dělají?
2: Naším úkolem je zlikvidovat náletové dřeviny, jako jsou jasany a podobně, a potom také zredukovat popínavé rostliny, zejména břečťan, který poškozuje hlavně ty starší náhrobky svými kořínky, ale potom také některé ty okrasné keře, které jsou tady po obvodu, protože pokud se nechají příliš rozrůst, tak vlastně budou poškozovat i ty ploty tady.
1: Říká za Holešovský městský úřad Jan Machala. Falešné slevy trestá čojka. Česká obchodní inspekce udělila obchodním řetězcům od dubna do června pokuty za rekordních 24 milionů korun za falešné slevy zboží počítané z vyšších cen. Pokuty v milionech dostali například Penny, Billa či Albert, píší o tom Novinky.cz. Smrt českých horolezců při nočním výstupu na Mont Blanc. Dva čeští horolezci zahynuli ve středu okolo 3 hodiny ranní po pádu kamenů v okolí evropské přírodní dominanty. Třetí člen výpravy vyvázl se zraněním.
0: Sport.
1: Příští hokejové mistrovství světa v Německu zahájí atraktivní zápas pod širým nebem. Oznámila to hokejová federace. 13. května 2027 se domácí Němci utkají s vicemistry ze Švýcarska na ledě na fotbalovém stadionu klubu Schalke.
3: Chceš zažít největší metalový svátek roku na vlastní kůži? Rádio Hana Skyrock tě pošle na Masters of Rock do Vizovic. Na životě dostanou ty největší světové rockové a metalové legendy. Stačí pozorně poslouchat Skyrock. Jakmile v éteru uslyšíš výherní song od Halloween, okamžitě pošli e-mail na studio@radiohana.cz se zprávou Chci jet na Masters. Celofestivalové vstupenky můžou být tvoje. Rádio Hana Skyrock, tvůj lístek do metalového ráje.
0: Počasí.
4: Dnes i zítra tropy, o víkendu se má lehce ochladit. Počasí až do konce týdne máme v malíku. Víme, jak bude, dnes teploty kolem 30 stupňů, místy lokální přehánky anebo bouřky, polojasno anebo oblačno. Zítra teplotní vrchol tohoto týdne, pátečních 30 až 34 stupňů, oblačno anebo vysoká oblačnost, možné bouřky a přívalový déšť. A co víkend, sobota 24 až 26 stupňů, polojasno, v neděli nejdřív sluníčko, po obědě více oblačnosti a teploty 26 až 29.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
4: Blesková doprava z Olomouce, také ze Svitavska. Právě teď víme, jak se jezdí tady. Příjemné čtvrteční ráno. Jak od nás víte, dnes začíná plánovaná rekonstrukce silnice mezi Olomoucí a Grigovem. Vyžádá si částečnou uzavírku a kyvadlový provoz přibližně na měsíc. Policejní hlídky potkáváme teď v Olomouci na třídě 17. listopadu.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Na Prostějovsku na 100,2 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je čtvrtek 16. července, narozeniny slaví herečka Regina Rázlová, herec a muzikant Jan Maxián a také britský hudebník Fatboy Slim. Svátek má každý Luboš a dnešek si užívá i silák Pepek Námořník. Je den čerstvého špenátu, dáte si? A právě 16. července roku 1935 se v americké Oklahomě objevují první parkovací hodiny na světě. Děkujeme, že jsou vaše uši zaparkované u nás. Mějte super čtvrtek.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: 30 rokov na scéně. No Name O2 Arena.
4: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
8: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
10: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučne nad Desnou.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
13: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Ways a Abstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
2: Skyrock.
0: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě.
1: Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru.
0: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
1: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

Česko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Zdravíme všechny filmové fanoušky, všechny movie maniaky, pojďme přechroustat filmové novinky v moravských kinech dalšího prázdninového týdne. Za filmové experty si na nás dělá čas Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, ahoj, jaké jsou top 3 filmové premiéry v moravských kinech tohoto týdne?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dneska nemůžeme začít snad ničím jiným než snad nejočekávanějším filmem letošního roku. Po Oppenheimerovi se totiž vrací na plátna kin režisér Christopher Nolan. Tentokrát s filmem Odyssea. Matt Damon se představí v hlavní roli Odysseuse, což byl král řeckého ostrova Ithaka, který dle legend a i básníka Homéra vymyslel trojského koně, jenž výraznou měrou pomohl obelstít obránce Troji a ukončit tak vyčerpávající dobývání tohoto města. Odysseus však svými odvážnými činy dle pověstí rozhněval bohy a ti se mu rozhodli co nejvíce zkomplikovat jeho návrat na řecký ostrov Ithaka. Jestli tedy letos můžeme o nějakém filmu říct, že by jej člověk měl opravdu vidět v kině, tak u Odyssey Christophera Nolana to platí snad dvojnásob. Do kin vstupuje také festivalový snímek Mouchy o padesátnici Olze, která žije v pečlivě uklizeném bytě uprostřed Mexico City a kromě hlučných sousedů má vše pevně pod kontrolou. Tedy až do chvíle, kdy je okolnostmi donucena pronajmout volný pokoj a nový spolubydlící nepřichází sám, ale se svým 9letým synem Christianem. Tento festival černobílý drahokam nám pak připomíná, že i ta nejméně pravděpodobná setkání mohou proměnit náš život. A to třeba i díky společné vášni pro arkádové hry. No a na letošním festivalu v Karlových Varech zarezonovalo drama Pramen režiséra Ivana Ostrochovského s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Ta pracuje jako lékařka v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici a přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství.
3: Já vůbec nevím, co mám spravit.
4: Co máme spravit, aby jsme mali lepší číslo?
3: Přijít jim peníze.
2: Romským ženám však provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Film tak otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát.
5: Cikány sterilizujeme laparoskopicky. Je tvá jich rezať.
1: Odyssea nebo festivalové Mouchy a drama Pramen jsou filmové novinky v moravských kinech pro tento týden. Do Bijáku nás pozval filmový expert Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Děkujeme za to.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě i posluchačům příjemné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
8: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme se v Olomouci a velmi se na vás těším.
7: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
9: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
10: Tady Jelen, zdravíme posluchače.
11: Ahoj!
12: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest.
13: Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen.
12: Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky.
13: Vstupenky a informace na jelenfest.cz.
12: Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
15: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
11: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
16: Už tam bude?
17: Nech toho!
16: Naději už tam bude?
17: Přestaň! Je mě vedro!
18: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
19: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
20: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
21: Olomoucký report CZ.
22: Pořád se něco děje.
21: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
23: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
22: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
24: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
25: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
26: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
27: Skyrock.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Jsou tu zprávy. Řidiči, pozor, na silnici 55 v okolí Olomouce se pracuje. Ředitelství silnice a dálnic začíná rekonstrukci silnice v úseku Olomouc-Grigov. Práce potrvají necelý měsíc a provoz povede po neopravované části vozovky. Oprava je nutná.
3: Potřebu opravy za necelých 35 milionů korun potvrdila nezávislá diagnostika složená z pochůzek, odebírání vzorků i zkoumání v laboratoři. Certifikovaný posudek odhalil přítomnost vozovkových vad, které snižují životnost velmi vytížené komunikace mezi Olomoucí a Přerovem.
2: Komentoval za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Riedl. Nové místo na hraní máme v centru Prostějova, na náměstíčku mezi ulicemi Uprkova, Kostelní a Koželuhova. Město nechalo vytvořit hřiště na petang a dětskou kuličkovou dráhu. Mají pomoci k aktivnímu využití prostoru. Aktuality taky z Bruntálu. Pokud půjdete na procházku do Lipové aleje na Uhlířském vrchu, tak opatrně. Až do září tu budou odborníci průběžně ošetřovat a zabezpečovat stromy. Místům údržby se raději vyhněme. Počet obětí dvou červnových zemětřesení na severu Venezuely stále roste. Úřady jich k dnešku napočítali přes 4800. Více než 16 000 lidí utrpělo zranění a tisíce jich zůstávají bez domova poté, co jim obydlí zničili otřesy.
0: Sport.
2: Peloton cyklistů se včera nahrnul do cíle 11. etapy Tour de France. Hromadný dojezd 161 km dlouhé trasy z Vichy do Nevers nakonec vyhrál Nor Wernscholt. Z českých jezdců dorazil nejdřív na 22. místě olomoucký rodák Pavel Bittner.
4: Chceš zažít největší metalový svátek roku na vlastní kůži? Rádio Hana Skyrock tě pošle na Masters of Rock do Vizovic. Na životě dostanou ty největší světové rockové a metalové legendy. Stačí pozorně poslouchat Skyrock. Jakmile v éteru uslyšíš výherní song od Halloween, okamžitě

0: teplotní vrchol tohoto týdne. 30 až 34 stupňů, oblačno nebo vysoká oblačnost, možné bouřky a přívalový déšť. A co víkend, sobota polojasná 25 stupňů, v neděli nejdřív slunce, po obědě více oblačnosti a 26 až 29.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady aktuální doprava v Olomouci, Přerově, Štrmerku, také v Moravském Berouně bez nehod. Mrkneme na dálnici mezi Olomoucí a Vyškovem. D46. Silničáři tady teď čistí vozovku, uklízí odpadky na prvním až čtvrtém kilometru u Vyškova ve směru na Olomouc. V opačném směru na 39. kilometru na úrovni olomouckého Hnivotína teď silničáři opravují a co si vyměřují. A kde teď hlídkuje policie? Na D1 u Přerova a také o kousek dál u Osecké Molky ve směru na Lipník. Jeďte s námi.
2: ...35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
3: Tak a teď už hrajem.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Muzeum Kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
11: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

0: Rádio Haná Skyrock.
1: Rádio Haná Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: party. Nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
1: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
0: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
1: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
0: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
2: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
3: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
4: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
3: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
4: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
3: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
6: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
9: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu minifestival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
11: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším, Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy. V Olomouci nás mají do budoucna vozit v městské hromadné dopravě další elektrobusy. Dopravní podnik města Olomouce podepsal smlouvu na nákup nových 20 vozidel. Dodá je společnost Solaris. První přijedou do města za 2 roky.
2: První vozy mají do Olomouce dorazit v polovině roku 2028. Ve stejném období má být dokončena také nová nabíjecí infrastruktura. Provoz elektrobusů bude založen na kombinaci nočního a průběžného nabíjení. Přes noc budou vozidla plně dobíjena v areálu dopravního podniku v ulici Dolní Hejčínská. Během dne se pak budou rychle dobíjet na vybraných konečných zastávkách.
1: Doplňuje mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová. Přerov přivítá doma svou wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. V Přerově, který se stal jejím domovem, se vítězka slavného Grand Slamu setká s fanoušky dnes od 18 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. A co nás tu čeká?
3: Pro fanoušky je připravena autogramiáda s Lindou, dále kulturní program, zahraje nám skupina Opěra Radeček a taková třešnička. Lidé se můžou těšit na jahody se smetanou, aby se cítili opravdu jako na Wimbledonu.
1: Doplňuje primátor města Přerova Petr Vrána. Už týden likvidují hasiči rozsáhlý požár v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Na místě stále prolévají vodou sutiny budovy, jejíž část se zřítila. Kdy zásah skončí, stále není jasné. Příčinu požáru vyšetřuje policie a již vyslýchá svědky. Čeští hasiči pomáhají v zahraničí. 22členný odřad dorazil do Řecka a ode dneška se zapojí do činnosti. Na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v suchem zasažené oblasti ohrožené požáry v přírodě. Sport. Elitní český basketbalista Tomáš Satoranský mění působiště. 34-letý rozehrávač se zkušenostmi z NBA bude po odchodu z Barcelony působit v euroligovém Apoelu Tel Aviv. S izraelským týmem podepsal smlouvu.
4: Chceš zažít největší metalový svátek roku na vlastní kůži? Rádio Haná Skyrock tě pošle na Masters of Rock do Vizovic. Na životě dostanou ty největší světové rockové a metalové legendy. Stačí pozorně poslouchat Skyrock. Jakmile v éteru uslyšíš výherní song od Halloween, okamžitě pošli e-mail na studio@radiohana.cz se zprávou Chci jet na Masters. Celofestivalové vstupenky můžou být tvoje. Rádio Haná Skyrock, tvůj lístek do metalového ráje.
0: Počasí.
5: Dnes i zítra tropy, o víkendu se má lehce ochladit. Počasí až do konce týdne máme v malíku. Víme, jak bude. Dnes teploty kolem 30 stupňů, místy lokální přehánky anebo bouřky, polojasno anebo oblačno. Zítra teplotní vrchol tohoto týdne pátečních 30 až 34 stupňů, oblačno anebo vysoká oblačnost, možné bouřky a přívalový déšť. A co víkend? Sobota 24 až 26 stupňů, polojasno. V neděli nejdřív sluníčko, po obědě více oblačnosti a teploty 26 až 29.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.

v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několikanej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.

Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: porazit.
1: Děkujeme, že vám v autorádiu, v rádiu na poličce nebo v online aplikaci na mobilu hraje právě naše rádio. Máme tipy, co podnikat. Olomoucké Premiér Cinema láká na premiéru velkolepého epického drama Odyssea. V hlavní roli Matt Damon. To je hlavní filmová premiéra dneška. A ve Valmezu právě dnes začíná Guláš Fest. Zdejší fotbalový stadion se na 3 dny proměňuje v největší hudební a gastronomickou scénu na Valašsku. Od 16. do 18. července každý den od 10 hodin přes 30 druhů guláše, Luna Park, letní a taneční stage, také hudba pro každého a kompletní program je na Facebooku Guláš Festu ve Valmezu. A pozadu nezůstává ani Litovel, tady se těšíme na další hudební podvečer. V Litovli už zítra na nádvoří městského klubu zahraje Celt Grass Band.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Udělal to parádě, pojď synu!
3: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
2: Je to go!
3: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
4: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
3: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
4: To je jasný.
3: S námi jste ve hře každý den.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Jsou tu zprávy. Dlouholetá ostuda Olomouce v Palackého ulici se mění v chloubu. Dělníci okolo zdejšího domu s věžičkou postavili lešení a zahájili obnovu historické fasády, píše deník. Dům lidé v anketách často označovali za strašáka města. Uvidíme, jak se to změní.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Zastávky městské hromadné dopravy v Přerově projdou úpravou. Dostanou nové panely s údaji o spojích. Modernizace se dotkne 16 vytížených stanovišť ve městě a místních částech. Práce začaly tento týden a hotovo bude v listopadu.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Řidičům se zlepší podmínky ve Zlínském kraji. Ten letos vloží 61 milionů korun do modernizace své silniční sítě. Nový asfalt na vozovce či opravy mostů máme letos čekat v Kateřinicích, Bystřici pod Hostýnem, u Pozlovic, v Řetěchově i u Valašského Meziříčí. Dnes a zítra důsledně dodržujme pitný režim kvůli velkému horku. Ve čtvrtek a v pátek visí nad částmi Olomouckého kraje, Zlínského kraje a Moravskoslezského kraje a nad Jihomoravským krajem výstraha meteorologů před vysokými teplotami. Ty mohou do pátku vyšplhat až ke 34 stupňům Celsia.
3: Ve čtvrtek a v pátek očekáváme na jižní a střední Moravě a na Ostravsku silnou zátěž teplem na člověka. V pátek na jižní a střední Moravě i vysoké teploty vzduchu ovlivňující hospodářství a infrastrukturu. František Šopko, Český hydrometeorologický ústav.
0: Sport.
1: Fotbalista Lukáš Vorlický míří z Prahy do našeho regionu. Ofenzivní záložník přestoupil z mistrovské Slávie do Slovácka. 24-letý hráč podepsal s prvoligovým celkem z Uherského Hradiště 3letou smlouvu.
4: Chceš zažít největší metalový svátek roku na vlastní kůži? Rádio Hana Skyrock tě pošle na Masters of Rock do Vizovic. Na životě dostanou ty největší světové rockové a metalové legendy. Stačí pozorně poslouchat Skyrock. Jakmile v éteru uslyšíš výherní song od Halloween, okamžitě pošli e-mail na studio@radiohana.cz se zprávou Chci jet na Masters. Celofestivalové vstupenky můžou být tvoje. Rádio Hana Skyrock, tvůj lístek do metalového ráje.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude. Během dne by se nám postupně měly mraky rozpouštět. Místy se těšíme až na polojasno. Sem tam se nám ještě vyskytnou přehánky nebo déšť. Přijít mohou výjimečně i bouřky. Později odpoledne už by nám mělo srážek i oblačnosti ubývat. Kombinace vysokých teplot a zvýšené vlhkosti ve vzduchu může dnes způsobit pocit dusna. Biozátěž máme dnes na 2. stupni. Zítřek nám začne polojasně, odpoledne se ale přiženou mraky a na většině území nám zaprší. Nejvyšší teploty budou v pátek mezi 28 a 32 stupni.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. Porouchané auto na silnici objíždíme na D35 na okruhu Olomouce na trase Olomouc-Lipník před exitem Olomouc-Slavonín. Odstavené auto na krajnici máme taky v Olomouci v ulici Lipenská. Nehodu nám hlásíte ve Zlíně v ulici Štefánikova. Policejní hlídky právě kontrolují na D46 na exitu Vyškov, na D1 na exitu Hranice a taky na průtahu v Poličné. Pohodovou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
7: Pět let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Tak a teď už hrajem.
6: Skyrock.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 16. červenec na Skyroku. Začínáme vzpomínkou na velikána hardroku klávesistu Johna Lorda, který nás opouští v roce 2012. Mimo legendu Deep Purple, kterou spolu založil a s Ianem Paisem v ní byl stálým členem po 34 let, si ho pamatujeme ještě z hardrokových Whitesnake. Z jeho tvorby si pak ještě musíme vyzdvihnout průkopnické dílo Concerto for Rock Group and Orchestra. 16. červenec je důležitý pro všechny fanoušky Police. V roce 1952 přichází na svět bubeník Stuart Copeland. Kromě nejznámější éry v Police bychom si mohli jmenovat další jeho působiště Animal Logic, Curved Air a Oysterhead. Od rockových hvězd se snášíme ke každodenní starosti, již mají ti z nás, kteří musí do města autem. Dnes všudy přítomné parkovací hodiny mají narozeniny. Poprvé šoféři platí za parkování v americkém Oklahoma City v roce 1935. U aut zůstáváme v sousedním Německu.
2: 16. července 1909 byla v Saském Cvikově založena automobilka Audi, zaměřena na výrobu luxusních osobních vozů. Známé logo, složené ze čtyř propojených kruhů, získala automobilka v roce 1932.
3: Asi nejslavnější byly Audi Quattro, čtyřkolka odvozená původně od armádního Volkswagenu Iltis.
4: Audi také vyvinulo moderní dieselové motory typu TDI.
1: Zítra pro vás opět vybíráme z dějin. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Pojďme Skyrock a držíme ti exkluzivní flek v té úplně první řadě. Obří vyprodané stadiony, neskutečné fanouškovské emoce a fotbal, který má od první minuty pořádný kytarový drive. Hoď za hlavu složité tabulky a nudné statistiky. Poslouchej ty největší kuriozity, pikantní drby a velké příběhy z mistrovství světa v našem pravidelném infoservisu.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Hranice mezi úspěchem a zklamáním někdy bývá tenčí než fotbalová branková čára a ve vrcholovém fotbalu to platí dvojnásob. Své o tom po včerejším semifinále ví trenér Anglie Thomas Tuchel. Jeho tým vedl nad Argentinou 1-0 a kouč se rozhodl výsledek ubránit. Stáhl útok, posílil obranu a vsadil na jistotu. Jenomže právě tahle jistota se Anglii stala osudnou. Argentina Angličany zamkla před vlastní brankou, vyrovnala na 1-1 a když bylo potřeba znovu zaútočit, najednou už na hřišti chyběli ofenzivní hráči.
3: Messi. A to je gól! Argentina opět otáčí!
2: Argentinci nakonec zápas otočili na 2-1 a postoupili do nedělního finále proti Španělsku. Britská média dnes Thomase Tuchela a tvrdě kritizují, jenomže znáte to, po zápase je trenérem úplně každý. Angličany teď čeká už jen souboj o bronz. V sobotu od 11 hodin večer našeho času proti Francii.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
7: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
8: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
13: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
14: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme vám další zprávy. Potrestání drogové kriminality v našem regionu. Olomoucký krajský soud uložil 6 obžalovaným v rozsáhlém drogovém případu tresty až do 6 let vězení. 5 mužů a 1 žena se podíleli na nákupu a distribuci pervitinu v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.
3: Od roku 2024 do listopadu 2025 měli od různých výrobců v Ostravě opatřovat pervitin a ten potom distribuovat na Šumpersku, Olomoucku a Prostějovsku ve velkém rozsahu. Bavíme se zhruba o 2,5 kilogramech, se kterými měli v rámci té organizované skupiny nakládat.
2: Komentoval případ žalobce Jindřich Pazdera. Hlavním organizátorům drogového obchodu hrozilo až 12 let vězení. Státní zástupce však zohlednil jejich doznání a uzavřel s nimi dohodu o vině a trestu. Falešné slevy trestá čojka. Česká obchodní inspekce udělila obchodním řetězcům od dubna do června pokuty za rekordních 24 milionů korun za falešné slevy zboží počítané z vyšších cen. Pokuty v milionech dostali například Penny, Billa či Albert, píší Novinky.cz. Umělá inteligence do domácnosti. Společnost OpenAI podle agentury Bloomberg vyvíjí svůj první fyzický produkt. Má jít o chytrý reproduktor, který bude fungovat jako pokročilý AI společník pro domácnost. Má mít i hlasový přístup k umělé inteligenci ChatGPT. Sport. Nové posily hlásí prostějovský fotbalový tým. V nové sezóně Národní ligy SKčku pomůže 25-letý japonský obránce Tayo Uchiyama, který přestupuje z Banské Bystrice. A po půlročním hostování se stává hráčem Prostějova také bek Šimon Polášek.
4: Chceš zažít největší metalový svátek roku na vlastní kůži? Rádio Hana Skyrock tě pošle na Masters of Rock do Vizovic. Na životě dostanou ty největší světové rockové a metalové legendy. Stačí pozorně poslouchat Skyrock. Jakmile v éteru uslyšíš výherní song od Halloween, okamžitě pošli e-mail na studio@radiohana.cz se zprávou Chci jet na Masters. Celofestivalové vstupenky můžou být tvoje. Rádio Hana Skyrock, tvůj lístek do metalového ráje.
0: Počasí.

0: Víme, jak bude. Po obloze by se nám dnes měly méně či více honit mraky. Očekáváme oblačno až polojasno. Lokálně nám spadnou dešťové kapky. Ojediněle se může objevit i bouřka. V podvečer začne oblačnosti i srážek ubývat. Noc pak čekáme polojasnou, přechodně i jasnou. To znamená, že bychom mohli na nebi sledovat takzvaný letní trojúhelník. Tři jasná souhvězdí, která dominují obloze v létě. Jsou jimi Labuť, Lyra a Orel. Pokud na pozorování hvězd vyrazíme, raději si sebou ale vezmeme mikinu. Noční teploty mohou spadnout až ke 13 stupňům.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. S krátkým zdržením počítáme na Olomoucku, na cestě z Olomouce na Bohuňovice. Probíhají tady práce na silnici, uzavřený je jeden jízdní pruh. Zdržení zatím nepřesahuje 10 minut. Havárie motorky komplikuje dopravu na Bruntálsku na trase Bruntál Milotice nad Opavou. Projet je možné, ale opatrně. Víme taky, kde policie pomáhá a chrání. Je to na D46 na exitu Vyškov, na D1 na exitu Lipník Loučka, ve Zlíně na třídě Tomáše Bati a ve Valmezu v ulici Vsetínská. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Tak a teď už hrajem.

0: Na rádiu Skyrock rozezníváme čtvrtek v rytmu toho nejlepšího rockového výběru. I v téhle hodince pro vás máme ty nejlepší rockové pecky. Taky se společně podíváme, komu dnes přejeme k narozeninám a komu koupit bonboniéru k svátku. Tak s námi zůstaňte dál, tohle je Skyrock.
1: Skyrock. Na Bruntálsku na 91,8 FM.

kdykoliv zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje.

0: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky Tech Bonusu, teď superhybrid za cenu

0: dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě.

0: si stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodávek. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
2: Veď predsa je, že sa radovať smiem.
1: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
3: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
7: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je čtvrtek 16. července, narozeniny slaví herečka Regina Rázlová, herec a muzikant Jan Maxián a také britský hudebník Fatboy Slim. Svátek má každý Luboš a dnešek si užívá i silák Pepek Námořník. Je den čerstvého špenátu, dáte si? A právě 16. července roku 1935 se v americké Oklahomě objevují první parkovací hodiny na světě. Děkujeme, že jsou vaše uši zaparkované u nás. Mějte super čtvrtek.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
4: Tady Jelen, zdravíme posluchače. Ahoj!
3: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest. Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen. Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky. Vstupenky a informace na jelenfest.cz. Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
6: Marty, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
7: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
6: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
7: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
6: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
8: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
9: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, Dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá Kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Ways a Abstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
10: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
11: 30 rokov na scéne No Name v O2 Arene.
12: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.
15: Poledne na Skyrocku.

0: námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Další hodina a další zprávy pro vás. Novou lávku budeme mít přes řeku Bystřici v Olomouci, spojí ulice Kaštanová a Na Bystřičce. Lávka na místě nahradí původní most, který už je ve špatném stavu. Práce na místě již začaly a hotovo bude v listopadu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Nová železniční dominanta u Kojetína. Dělníci začali tento týden přes řeku Moravu vysouvat ocelový most pro rychlotrať mezi Kojetínem a Přerovem. Ocelová mostní konstrukce váží 690 tun a měří přes 100 metrů, píše deník. Stavba trati Kojetín-Přerov pro rychlost až 200 km v hodině má skončit v roce 2029. Při modernizaci stávající trati dojde ke zrušení 14 přejezdů a nahradí je nadjezdy a podjezdy. Dojde i na renovaci nádraží v Kojetíně. Počet obětí dvou červnových zemětřesení na severu Venezuely stále roste. Úřady jich k dnešku napočítali přes 4800. Více než 16 000 lidí utrpělo zranění a tisíce jich zůstávají bez domova poté, co jim obydlí zničili otřesy.
0: Sport.
1: Do akce jde na olomouckém mezinárodním tenisovém turnaji žen ITS Cup nejvýše nasazená česká hráčka. Ve druhém kole podniku se představí po půl druhé odpoledne turnajová dvojka Olomoučanka Anna Sisková vyzve Slovenku Irinu Baluš. Přineseme vám výsledek.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Červenci na Luboše, dej cuketu do koše, tak to není žádná pronostika, právě jsem si to vymyslela. Pravdivé to ale je. Zahradníkův kalendář radí v červenci vysévat pekingské a čínské zelí, fenikl, špenát nebo dokonce i mrkev. O vláhu se nám v tomto týdnu postará samo počasí. Odpoledne očekáváme oblačno až polojasno, lokálně přijdou přehánky nebo déšť. Vyskytnout se může i bouřka. Až k večeru začne mraků i srážek ubývat. Zítra odpoledne už ale čekáme další dešťové kapky.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Doprava je momentálně bez větších nehod a komplikací. Pozor si dáme jen na odstavené auto na Krajnici na D1 na trase Říkovice-Vyškov před exitem Vyškov-Západ. Víme taky, kde nám stojí policejní hlídky. Jsou na D46 na exitu Vyškov, na D1 na výjezdu u Přerova a taky na D35 na exitu Nemilany. Přejeme vám bezpečnou cestu.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Na vlně čtvrtečního melodického roku plujete s rádiem Skyrock. Hrajeme vám hit za hitem a kromě toho vám každý den zveme i zajímavé hosty. Na toho dnešního se můžeme těšit už za půl hodinky. Tak zůstaňte s námi.
1: Skyrock. Na Zlínsku na 101,2 FM.

i v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Skyrock.

0: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premiér Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz. V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
1: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
2: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
1: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
2: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
9: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
2: Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou.
1: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
2: Zprávy na Skyroku hned po celé.
1: Tak nás laďte dál.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Zdravíme všechny filmové fanoušky, všechny movie maniaky, pojďme přechroustat filmové novinky v moravských kinech dalšího prázdninového týdne. Za filmové experty si na nás dělá čas Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, ahoj, jaké jsou top 3 filmové premiéry v moravských kinech tohoto týdne?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dneska nemůžeme začít snad ničím jiným než snad nejočekávanějším filmem letošního roku. Po Oppenheimerovi se totiž vrací na plátna kin režisér Christopher Nolan. Tentokrát s filmem Odyssea. Matt Damon se představí v hlavní roli Odysseuse, což byl král řeckého ostrova Ithaka, který dle legend a i básníka Homéra vymyslel trojského koně, jenž výraznou měrou pomohl obelstít obránce Troji a ukončit tak vyčerpávající dobývání tohoto města. Odysseus však svými odvážnými činy dle pověstí rozhněval bohy a ti se mu rozhodli co nejvíce zkomplikovat jeho návrat na řecký ostrov Ithaka. Jestli tedy letos můžeme o nějakém filmu říct, že by jej člověk měl opravdu vidět v kině, tak u Odyssey Christophera Nolana to platí snad dvojnásob. Do kin vstupuje také festivalový snímek Mouchy o padesátnici Olze, která žije v pečlivě uklizeném bytě uprostřed Mexico City a kromě hlučných sousedů má vše pevně pod kontrolou. Tedy až do chvíle, kdy je okolnostmi donucena pronajmout volný pokoj a nový spolubydlící nepřichází sám, ale se svým 9letým synem Christianem. Tento festival černobílý drahokam nám pak připomíná, že i ta nejméně pravděpodobná setkání mohou proměnit náš život. A to třeba i díky společné vášni pro arkádové hry. No a na letošním festivalu v Karlových Varech zarezonovalo drama Pramen režiséra Ivana Ostrochovského s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Ta pracuje jako lékařka v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici a přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství.
3: Tak vůbec nevím, co mám spravit.
4: Co máme spravit, aby jsme mali lepší číslo?
3: Přijít jim peníze.
2: Romským ženám však provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Film tak otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát.
5: Cigáry sterilizujeme laparoskopicky. Je tvá jich rezaní.
1: Odyssea nebo festivalové Mouchy a drama Pramen jsou filmové novinky v moravských kinech pro tento týden. Do Bijáku nás pozval filmový expert Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Děkujeme za to.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě i posluchačům příjemné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
10: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu mini festival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
11: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Smart. Chytrá. chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Posloucháte zprávy. V Olomouci nás mají do budoucna vozit v městské hromadné dopravě další elektrobusy. Dopravní podnik města Olomouce podepsal smlouvu na nákup nových 20 vozidel. Dodá je společnost Solaris. První přijedou do města za 2 roky.
4: První vozy mají do Olomouce dorazit v polovině roku 2028. Ve stejném období má být dokončena také nová nabíjecí infrastruktura. Provoz elektrobusů bude založen na kombinaci nočního a průběžného nabíjení. Přes noc budou vozidla plně dobíjena v areálu dopravního podniku v ulici Dolní Hejčínská. Během dne se pak budou rychle dobíjet na vybraných konečných zastávkách.
3: Doplňuje mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová. Přerov přivítá doma svou wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. V Přerově, který se stal jejím domovem, se vítězka slavného Grand Slamu setká s fanoušky dnes od 18 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. A co nás tu čeká?
5: Pro fanoušky je připravena autogramiáda s Lindou, dále kulturní program, zahraje nám skupina Opěra Radeček a taková třešnička. Lidé se můžou těšit na jahody se smetanou, aby se cítili opravdu jako na Wimbledonu.
3: Doplňuje primátor města Přerova Petr Vrána. Už týden likvidují hasiči rozsáhlý požár v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Na místě stále prolévají vodou sutiny budovy, jejíž část se zřítila. Kdy zásah skončí, stále není jasné. Příčinu požáru vyšetřuje policie a již vyslýchá svědky. Čeští hasiči pomáhají v zahraničí. 22členný odřad dorazil do Řecka a ode dneška se zapojí do činnosti. Na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v suchem zasažené oblasti ohrožené požáry v přírodě.
0: Sport.
3: Elitní český basketbalista Tomáš Satoranský mění působiště. 34-letý rozehrávač se zkušenostmi z NBA bude po odchodu z Barcelony působit v euroligovém Apoelu Tel Aviv. S izraelským týmem podepsal smlouvu.
0: Počasí.
6: Víme, jak bude. Během dne by se nám postupně měly mraky rozpouštět. Místy se těšíme až na polojasno. Sem tam se nám ještě vyskytnou přehánky nebo déšť. Přijít mohou výjimečně i bouřky. Později odpoledne už by nám mělo srážek i oblačnosti ubývat. Kombinace vysokých teplot a zvýšené vlhkosti ve vzduchu může dnes způsobit pocit dusna. Biozátěž máme dnes na 2. stupni. Zítřek nám začne polojasně, odpoledne se ale přiženou mraky a na většině území nám zaprší. Nejvyšší teploty budou v pátek mezi 28 a 32 stupni.
7: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
6: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci i jinde v regionu právě jezdíme bez nehod. Objíždíme jen porouchané vozidlo na D55 na trase Hulín-Otrokovice mezi exity Hulín-Východ a Otrokovice-Sever. Na překážku na silnici si pak dáme pozor na D35 na trase Mohelnice-Olomouc za exitem Mohelnice-Jih. Podobnou situaci pak řešíme taky na D1 na trase Přerov-Ostrava na exitu Přerov. To bylo naše dopravní info, teď už další hudební pecky.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Rádio Skyrock, tady jsme na té správné vlně. Ať už nás posloucháte z práce, z auta, z balkónu, zahrádky nebo třeba z pohodlí domova, ten nejlepší rockový výběr tady máme pro každého z vás. Už za chvíli si taky povíme, o čem se na Olomoucku i jinde v regionu píše. Tak jedeme dál?
1: Skyrock. Na Šumpersku na 100 FM.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Ptáš se praků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem.
7: Přestaň! Mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
9: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
10: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Skyrock.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu.
1: Skyrock.
0: Melodický rock každý den.

0: Teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Na našich vlnách jsme pro vás přečetli regionální zprávy. Víme, o čem se u nás píše. Začíná oprava silnice mezi Olomoucí a Grigovem. Olomouc plánuje i další dopravní omezení, píše o nich Olomoucký report. Dobrodruzi mohou nově kempovat bez starostí přímo v srdci Jeseníku. Jak to funguje, popisuje Šumperský rej. Už za měsíc bude Kroměříž dějištěm startu závěrečné etapy cyklistického závodu Czech Tour. Detaily nám přináší oficiální stránky města město.kroměříž.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
1: Skyrock.
2: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
6: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
7: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
8: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
9: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak využijte kód KSC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více informací v restauracích KFC.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
0: Melodický rok
1: Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Jsou tu zprávy. Dlouholetá ostuda Olomouce v Palackého ulici se mění v chloubu. Dělníci okolo zdejšího domu s věžičkou postavili lešení a zahájili obnovu historické fasády, píše deník. Dům lidé v anketách často označovali za strašáka města. Uvidíme, jak se to změní.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Zastávky městské hromadné dopravy v Přerově projdou úpravou. Dostanou nové panely s údaji o spojích. Modernizace se dotkne 16 vytížených stanovišť ve městě a místních částech. Práce začaly tento týden a hotovo bude v listopadu.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Řidičům se zlepší podmínky ve Zlínském kraji. Ten letos vloží 61 milionů korun do modernizace své silniční sítě. Nový asfalt na vozovce či opravy mostů máme letos čekat v Kateřinicích, Bystřici pod Hostýnem, u Pozlovic, v Řetěchově i u Valašského Meziříčí. Dnes a zítra důsledně dodržujme pitný režim kvůli velkému horku. Ve čtvrtek a v pátek visí nad částmi Olomouckého kraje, Zlínského kraje a Moravskoslezského kraje a nad Jihomoravským krajem výstraha meteorologů před vysokými teplotami. Ty mohou do pátku vyšplhat až ke 34 stupňům Celsia.
3: Ve čtvrtek a v pátek očekáváme na jižní a střední Moravě a na Ostravsku silnou zátěž teplem na člověka. V pátek na jižní a střední Moravě i vysoké teploty vzduchu ovlivňující hospodářství a infrastrukturu. František Šopko, Český hydrometeorologický ústav.
0: Sport.
1: Fotbalista Lukáš Vorlický míří z Prahy do našeho regionu. Ofenzivní záložník přestoupil z mistrovské Slávie do Slovácka. 24-letý hráč podepsal s prvoligovým celkem z Uherského Hradiště 3letou smlouvu.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Po obloze by se nám dnes měly méně či více honit mraky. Očekáváme oblačno až polojasno. Lokálně nám spadnou dešťové kapky. Ojediněle se může objevit i bouřka. V podvečer začne oblačnosti i srážek ubývat. Noc pak čekáme polojasnou, přechodně i jasnou. To znamená, že bychom mohli na nebi sledovat takzvaný letní trojúhelník. Tři jasná souhvězdí, která dominují obloze v létě. Jsou jimi Labuť, Lyra a Orel. Pokud na pozorování hvězd vyrazíme, raději si sebou ale vezmeme mikinu. Noční teploty mohou spadnout až ke 13 stupňům.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady v Olomouci i jinde v regionu, jezdíme bez nehod. S menším zdržením kolem 10 minut, ale počítáme na trase Koclířov Moravská Třebová. Za obcí Hřebeč probíhá kácení stromů, trochu se nám to tu štosuje. S nefunkčním semaforem se jezdí v Jedovnici v ulici Jiráskova. I s tím je spojené malé zdržení. Hlásíte nám ale jen 5 minut. Policejní hlídky stojí na silnici 35 na výjezdu z Olomouce ve směru na Velkou Bystřici a taky ve Zlíně v ulici Mezilesí. Přejeme vám pohodovou cestu.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed rezortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
2: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: porazit.
1: Děkujeme, že vám v autorádiu, v rádiu na poličce nebo v online aplikaci na mobilu hraje právě naše rádio. Máme typy, co podnikat. Olomoucké Premier Cinema sláká na premiéru velkolepého epického drama Odyssea. V hlavní roli Matt Damon. To je hlavní filmová premiéra dneška. A ve Valmezu právě dnes začíná Guláš Fest. Zdejší fotbalový stadion se na 3 dny proměňuje v největší hudební a gastronomickou scénu na Valašsku. Od 16. do 18. července každý den od 10 hodin přes 30 druhů guláše, Luna Park, letní a taneční stage, také hudba pro každého a kompletní program je na Facebooku Guláš Festu ve Valmezu. A pozadu nezůstává ani Litovel, tady se těšíme na další hudební podvečer. V Litovli už zítra na nádvoří městského klubu zahraje Celt Grass Band.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
9: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
8: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
9: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
8: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
10: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
11: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
12: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
13: Ptáš se vrak, kterou cestou se dá.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Všude zdejší, všude je fajn.
15: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučne nad Desnou.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
18: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
0: Skyrock.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Další hodina a další zprávy pro vás. Novou lávku budeme mít přes řeku Bystřici v Olomouci, spojí ulice Kaštanová a na Bystřičce. Lávka na místě nahradí původní most, který už je ve špatném stavu. Práce na místě již začaly a hotovo bude v listopadu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nová železniční dominanta u Kojetína. Dělníci začali tento týden přes řeku Moravu vysouvat ocelový most pro rychlotrať mezi Kojetínem a Přerovem. Ocelová mostní konstrukce váží 690 tun a měří přes 100 metrů, píše deník. Stavba trati Kojetín-Přerov pro rychlost až 200 km v hodině má skončit v roce 2029. Při modernizaci stávající trati dojde ke zrušení 14 přejezdů a nahradí je nadjezdy a podjezdy. Dojde i na renovaci nádraží v Kojetíně. Počet obětí dvou červnových zemětřesení na severu Venezuely stále roste. Úřady jich k dnešku napočítali přes 4800. Více než 16 000 lidí utrpělo zranění a tisíce jich zůstávají bez domova poté, co jim obydlí zničili otřesy.
1: Sport.
3: Vítězku má český střed druhého kola mezinárodního turnaje tenistek ITS Cup v Olomouci. Proti sobě dnes nastoupily Julie Paštiková a Julie Štruplová a postup do čtvrtfinále získala nasazená trojka Julie Štruplová výhrou po setech 6-4 a 6-1.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
5: Počasí.
6: Jak to bude v našem regionu vypadat v závěru pracovního týdne? V pátek nás čeká oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer počítáme taky s dešťovými přeháňkami a pouskami. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na horách potom okolo 20 stupňů. A co víkend? I nadále oblačno, občasný déšť a teploty mezi 20 a 25 stupni Celsia.
7: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
6: Majetín, Letovice, Blansko na Poříčí a nebo Vsisko na Olomoucké. Tady kontrolují provoz se 16. hodinou policejní hlídky. Jinak připomínáme dopravní nehodu v Kroměříži na 1. máje. Dvě osobní auta v sobě. Nehoda dvou osobních aut taky v Hlubočkách na Olomoucké a na Masarykově náměstí v Šumperku. Pozor na střed osobáku a motorky. Na všech těchto místech se dá ale projet bez problému. Přejeme vám šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.
0: Tak a teď už hrajem.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
4: Tady Jelen, zdravíme posluchače. Ahoj!
3: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest. Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen. Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky. Vstupenky a informace na jelenfest.cz. Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom. Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
9: Veď predsa že sa radovať smiem.
8: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
10: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
8: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
11: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
12: Skyrock.
13: Rádio Hana Skyrock.
12: Skyrock.
8: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Skyrock a držíme ti exkluzivní flag v té úplně první řadě. Obří vyprodané stadiony, neskutečné fanouškovské emoce a fotbal, který má od první minuty pořádný kytarový drive. Hoď za hlavu složité tabulky a nudné statistiky. Poslouchej ty největší kuriozity, pikantní drby a velké příběhy z mistrovství světa v našem pravidelném infoservisu.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Hranice mezi úspěchem a zklamáním někdy bývá tenčí než fotbalová branková čára a ve vrcholovém fotbalu to platí dvojnásob. Své o tom po včerejším semifinále ví trenér Anglie Thomas Tuchel. Jeho tým vedl nad Argentinou 1-0 a kouč se rozhodl výsledek ubránit. Stáhl útok, posílil obranu a vsadil na jistotu. Jenomže právě tahle jistota se Anglii stala osudnou. Argentina Angličany zamkla před vlastní brankou, vyrovnala na 1-1 a když bylo potřeba znovu zaútočit, najednou už na hřišti chyběli ofenzivní hráči.
3: Messi. A to je gól! Argentina opět otáčí!
2: Argentinci nakonec zápas otočili na 2-1 a postoupili do nedělního finále proti Španělsku. Britská média dnes Thomase Tuchela tvrdě kritizují, jenomže znáte to, po zápase je trenérem úplně každý. Angličany teď čeká už jen souboj o bronz. V sobotu od 11 hodin večer našeho času proti Francii.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
10: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
11: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
12: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
13: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
14: Na záhradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
15: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
16: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá kopaná, malování na obličej a tetování pro děti. Kouzelnice Duoba Chris. Jump Team Rýmařov a Taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Ways a Upstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
17: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
16: Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Skyrock.
1: Na Blanensku na 88,7 FM.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru.
1: Skyrock.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
2: Posloucháte zprávy. V Olomouci nás mají do budoucna vozit v městské hromadné dopravě další elektrobusy. Dopravní podnik města Olomouce podepsal smlouvu na nákup nových 20 vozidel. Dodá je společnost Solaris. První přijedou do města za 2 roky.
3: První vozy mají do Olomouce dorazit v polovině roku 2028. Ve stejném období má být dokončena také nová nabíjecí infrastruktura. Provoz elektrobusů bude založen na kombinaci nočního a průběžného nabíjení. Přes noc budou vozidla plně dobíjena v areálu dopravního podniku v ulici Dolní Hejčínská. Během dne se pak budou rychle dobíjet na vybraných konečných zastávkách.
2: Doplňuje mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová. Přerov přivítá doma svou wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. V Přerově, který se stal jejím domovem, se vítězka slavného Grand Slamu setká s fanoušky dnes od 18 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. A co nás tu čeká?
4: Pro fanoušky je připravena autogramiáda s Lindou, dále kulturní program, zahraje nám skupina Opěra Radeček a taková třešnička. Lidé se můžou těšit na jahody se smetanou, aby se cítili opravdu jako na Wimbledonu.
2: Doplňuje primátor města Přerova Petr Vrána. Už týden likvidují hasiči rozsáhlý požár v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Na místě stále prolévají vodou sutiny budovy, jejíž část se zřítila. Kdy zásah skončí, stále není jasné. Příčinu požáru vyšetřuje policie a již vyslýchá svědky. Čeští hasiči pomáhají v zahraničí. 22členný odřad dorazil do Řecka a ode dneška se zapojí do činnosti. Na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v suchem zasažené oblasti ohrožené požáry v přírodě.
0: Sport.
2: Elitní český basketbalista Tomáš Satoranský mění působiště. 34-letý rozehrávač se zkušenostmi z NBA bude po odchodu z Barcelony působit v euroligovém Apoelu Tel Aviv. S izraelským týmem podepsal smlouvu.
0: Počasí.
5: Pozor, biopředpověď nás čeká v našem regionu zítra i v sobotu na 3. stupni. Ten představuje nejvyšší zátěž a varuje kardiaky a astmatiky a taky starší občany před námahou. Šetřeme se. Jinak nás čeká zítra spíše vyšší oblačnost, odpoledne a večer počítáme s bouřkami nebo s dešťovými přeháňkami. Teploměry nám budou ukazovat v maximech přes den mezi 25 a 30 stupni Celsia.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
5: Zdravíme za volant, bourá se na trase Těšetice Drahanovice, jde o nehodu 2 osobních aut, která se dá ale opatrně objet. Nehoda je taky na D35 směr Olomouc před exitem Mohelnice, osobní auto zde sjelo dost vodidel, nicméně i tady se dostaneme bez zdržení. No a na další nehodu bez bližších podrobností potom pozor taky na D640 směr Vyškov před exitem Olšany u Prostějova. Policejní hlídka je v obci Rájec Jestřebí na ulici 9. května a taky na dálnici D1 na exitu Kroměříž západ. No a ještě počítejte se 15-minutovým zdržením, které je potom ze Svitav na Moravskou Třebovou. Přejeme vám šťastnou cestu a pohodovou jízdu.
7: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
8: Tak a teď už hrajem.

0: Na rádiu Skyrock rozezníváme čtvrtek v rytmu toho nejlepšího rockového výběru. I v téhle hodince pro vás máme ty nejlepší rockové pecky. Taky se společně podíváme, komu dnes přejeme k narozeninám a komu koupit bonboniéru k svátku. Tak s námi zůstaňte dál, tohle je Skyrock.
1: Skyrock. Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Už tam budem?
11: Nech toho!
10: Raději už tam budem?
11: Přestaň! Je mě vedro!
12: Pohodová cesta? To chce kuře.
10: Mňam.
12: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
13: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučné nad Desnou.
14: Máme pro vás všechno nejlepší.
15: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
16: Největší hity 80. a 90. let.
15: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
16: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Skyrock kalendárium.
1: Jak čtvrtek 16. července narozeniny slaví herečka Regina Rázlová, herec a muzikant Jan Maxián a také britský hudebník Fatboy Slim. Svátek má každý Luboš a dnešek si užívá i silák Pepek Námořník. Je den čerstvého špenátu. Dáte si? A právě 16. července roku 1935 se v americké Oklahomě objevují první parkovací hodiny na světě. Děkujeme, že jsou vaše uši zaparkované u nás. Mějte super čtvrtek.
2: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
3: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu minifestival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
4: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
5: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
7: A s kódem KSC LETO si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KSC LETO a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
10: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
9: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
10: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
9: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: me.
1: Na Zábřešsku na 103,7 FM.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme vám další zprávy. Potrestání drogové kriminality v našem regionu. Olomoucký krajský soud uložil 6 obžalovaným v rozsáhlém drogovém případu tresty až do 6 let vězení. 5 mužů a 1 žena se podíleli na nákupu a distribuci pervitinu v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.
3: Od roku 2024 do listopadu 2025 měli od různých výrobců v Ostravě opatřovat pervitin a ten potom distribuovat na Šumpersku, Olomoucku a Prostějovsku ve velkém rozsahu. Bavíme se zhruba o 2,5 kilogramech, se kterými měli v rámci té organizované skupiny nakládat.
2: Komentoval případ žalobce Jindřich Pazdera. Hlavním organizátorům drogového obchodu hrozilo až 12 let vězení. Státní zástupce však zohlednil jejich doznání a uzavřel s nimi dohodu o vině a trestu. Řidičům se zlepší podmínky ve Zlínském kraji. Ten letos vloží 61 milionů korun do modernizace své silniční sítě. Nový asfalt na vozovce či opravy mostů máme letos čekat v Kateřinicích, Bystřici pod Hostýnem, u Pozlovic, v Řetěchově i u Valašského Meziříčí. Umělá inteligence do domácnosti. Společnost OpenAI podle agentury Bloomberg vyvíjí svůj první fyzický produkt. Má jít o chytrý reproduktor, který bude fungovat jako pokročilý AI společník pro domácnost. Má mít i hlasový přístup k umělé inteligenci ChatGPT.
0: Sport.
2: Nové posily hlásí prostějovský fotbalový tým. V nové sezóně Národní ligy SKčku pomůže 25-letý japonský obránce Tayo Uchiyama, který přestupuje z Banské Bystrice. A po půlročním hostování se stává hráčem Prostějova také bek Šimon Polášek.
0: Počasí.
4: Začínáme pohledem na dnešní západ slunce, který na Olomoucku přijde ve 20.54. Naopak zítra sluníčko v našem regionu vyjde 2 minuty po 5. ráno. Víme, jak bude pátek s vyšší oblačností, odpoledne a večer i s deštěm a bouřkami a teplotami okolo 27 stupňů. V sobotu pak naměříme do 25 a stále se mohou objevit dešťové přehánky.
0: Doprava.
4: Vážná nehoda osobního auta, které narazilo do svodidel, se vyšetřuje na dálnici 46 směr Vyškov na exitu Olšany u Prostějova. Pravý jízdní pruh je neprůjezdný a může se to štosovat. Dopravní nehoda osobního auta a cyklisty se zraněním se řeší taky na Sladovní ulici v Kojetíně. Zde se dá ale projet v pohodě. Na policejní hlídku pak s 18. hodinou pozor za Valmezem na Vsetín a nebo v obci Bořitov. 25-minutové zdržení je potom na Přerovsku na trase Buk Lazníky. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Na vlně čtvrtečního melodického roku plujete s rádiem Skyrock. Hrajeme vám hit za hitem a kromě toho vám každý den zveme i zajímavé hosty. Na toho dnešního se můžeme těšit už za půl hodinky. Tak zůstaňte s námi.
1: Skyrock. Na Zlínsku na 101,2 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 16. červenec na Skyroku. Začínáme vzpomínkou na velikána hardroku klávesistu Johna Lorda, který nás opouští v roce 2012. Mimo legendu Deep Purple, kterou spolu založil a s Ianem Paisem v ní byl stálým členem po 34 let, si ho pamatujeme ještě z hardrokových Whitesnake. Z jeho tvorby si pak ještě musíme vyzdvihnout průkopnické dílo Concerto for Rock Group and Orchestra. 16. červenec je důležitý pro všechny fanoušky Police. V roce 1952 přichází na svět bubeník Stuart Copeland. Kromě nejznámější éry v Police bychom si mohli jmenovat další jeho působiště Animal Logic, Curved Air a Oysterhead. Od rokových hvězd se snášíme ke každodenní starosti, již mají ti z nás, kteří musí do města autem. Dnes všudy přítomné parkovací hodiny mají narozeniny. Poprvé šoféři platí za parkování v americkém Oklahoma City v roce 1935. U aut zůstáváme v sousedním Německu.
2: 16. července 1909 byla v Saském Cvikově založena automobilka Audi, zaměřena na výrobu luxusních osobních vozů. Známé logo, složené ze čtyř propojených kruhů, získala automobilka v roce 1932.
3: Asi nejslavnější byly Audi Quattro, čtyřkolka odvozená původně od armádního Volkswagenu Iltis.
4: Audi také vyvinulo moderní dieselové motory typu TDI.
1: Zítra pro vás opět vybíráme z dějin. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
9: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou blade battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
15: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Zdravíme všechny filmové fanoušky, všechny movie maniaky, pojďme přechroustat filmové novinky v moravských kinech dalšího prázdninového týdne. Za filmové experty si na nás dělá čas Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, ahoj, jaké jsou top 3 filmové premiéry v moravských kinech tohoto týdne?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dneska nemůžeme začít snad ničím jiným než snad nejočekávanějším filmem letošního roku. Po Oppenheimerovi se totiž vrací na plátna kin režisér Christopher Nolan. Tentokrát s filmem Odyssea. Matt Damon se představí v hlavní roli Odysseuse, což byl král řeckého ostrova Itaka, který dle legend a i básníka Homéra vymyslel trojského koně, jenž výraznou měrou pomohl obelstít obránce Troji a ukončit tak vyčerpávající dobývání tohoto města. Odysseus však svými odvážnými činy dle pověstí rozhněval bohy a ti se mu rozhodli co nejvíce zkomplikovat jeho návrat na řecký ostrov Itaka. Jestli tedy letos můžeme o nějakém filmu říct, že by jej člověk měl opravdu vidět v kině, tak u Odyssey Christophera Nolana to platí snad dvojnásob. Do kin vstupuje také festivalový snímek Mouchy o padesátnici Olze, která žije v pečlivě uklizeném bytě uprostřed Mexico City a kromě hlučných sousedů má vše pevně pod kontrolou. Tedy až do chvíle, kdy je okolnostmi donucena pronajmout volný pokoj a nový spolubydlící nepřichází sám, ale se svým 9letým synem Christianem. Tento festival černobílý drahokam nám pak připomíná, že i ta nejméně pravděpodobná setkání mohou proměnit náš život. A to třeba i díky společné vášni pro arkádové hry. No a na letošním festivalu v Karlových Varech zarezonovalo drama Pramen režiséra Ivana Ostrochovského s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Ta pracuje jako lékařka v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici a přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství.
3: Vůbec nevím, co mám spravit.
4: Co máme spravit, aby jsme mali lepší číslo?
3: Přijít jim peníze.
2: Romským ženám však provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Film tak otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát.
5: Cigáry sterilizujeme laparoskopicky. Je tvá jich rezať.
1: Odyssea nebo festivalové Mouchy a drama Pramen jsou filmové novinky v moravských kinech pro tento týden. Do Bijáku nás pozval filmový expert Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Děkujeme za to.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě i posluchačům příjemné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
9: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
8: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
9: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
8: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
10: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
13: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
14: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
15: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
14: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
13: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
14: No, to určitě.
16: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
17: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odklad.
18: Ekokom.
19: Melodický rok.
20: Skyrock.

0: Rok a rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme vám další zprávy. Potrestání drogové kriminality v našem regionu. Olomoucký krajský soud uložil 6 obžalovaným v rozsáhlém drogovém případu tresty až do 6 let vězení. 5 mužů a 1 žena se podíleli na nákupu a distribuci pervitinu v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.
3: Od roku 2024 do listopadu 2025 měli od různých výrobců v Ostravě opatřovat pervitin a ten potom distribuovat na Šumpersku, Olomoucku a Prostějovsku ve velkém rozsahu. Bavíme se zhruba o 2,5 kilogramech, se kterými měli v rámci té organizované skupiny nakládat.
2: Komentoval případ žalobce Jindřich Pazdera. Hlavním organizátorům drogového obchodu hrozilo až 12 let vězení. Státní zástupce však zohlednil jejich doznání a uzavřel s nimi dohodu o vině a trestu. Řidičům se zlepší podmínky ve Zlínském kraji. Ten letos vloží 61 milionů korun do modernizace své silniční sítě. Nový asfalt na vozovce či opravy mostů máme letos čekat v Kateřinicích, Bystřici pod Hostýnem, u Pozlovic, v Řetěchově i u Valašského Meziříčí. Umělá inteligence do domácnosti. Společnost OpenAI podle agentury Bloomberg vyvíjí svůj první fyzický produkt. Má jít o chytrý reproduktor, který bude fungovat jako pokročilý AI společník pro domácnost. Má mít i hlasový přístup k umělé inteligenci ChatGPT.
0: Sport.
2: Nové posily hlásí prostějovský fotbalový tým. V nové sezóně Národní ligy SKčku pomůže 25-letý japonský obránce Tayo Uchiyama, který přestupuje z Banské Bystrice. A po půlročním hostování se stává hráčem Prostějova také bek Šimon Polášek.
0: Počasí.
4: Začínáme pohledem na dnešní západ slunce, který na Olomoucku přijde ve 20.54. Naopak zítra sluníčko v našem regionu vyjde 2 minuty po 5. ráno. Víme, jak bude pátek s vyšší oblačností, odpoledne a večer i s deštěm a bouřkami a teplotami okolo 27 stupňů. V sobotu pak naměříme do 25 a stále se mohou objevit dešťové přehánky.
0: Doprava.
4: Vážná nehoda osobního auta, které narazilo do svodidel, se vyšetřuje na dálnici 46 směr Vyškov na exitu Olšany u Prostějova. Pravý jízdní pruh je neprůjezdný a může se to štosovat. Dopravní nehoda osobního auta a cyklisty se zraněním se řeší taky na Sladovní ulici v Kojetíně. Zde se dá ale projet v pohodě. Na policejní hlídku pak s 18. hodinou pozor za Valmezem na Vsetín a nebo v obci Bořitov. 25-minutové zdržení je potom na Předovsku na trase Buk Lazníky. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.
5: No,

0: Rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme vám další zprávy. Potrestání drogové kriminality v našem regionu. Olomoucký krajský soud uložil 6 obžalovaným v rozsáhlém drogovém případu tresty až do 6 let vězení. 5 mužů a 1 žena se podíleli na nákupu a distribuci pervitinu v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.
2: Od roku 2024 do listopadu 2025 měli od různých výrobců v Ostravě opatřovat pervitin a ten potom distribuovat na Šumpersku, Olomoucku a Prostějovsku ve velkém rozsahu. Bavíme se zhruba o 2,5 kilogramech, se kterými měli v rámci té organizované skupiny nakládat.
1: Komentoval případ žalobce Jindřich Pazdera. Hlavním organizátorům drogového obchodu hrozilo až 12 let vězení. Státní zástupce však zohlednil jejich doznání a uzavřel s nimi dohodu o vině a trestu. Řidičům se zlepší podmínky ve Zlínském kraji. Ten letos vloží 61 milionů korun do modernizace své silniční sítě. Nový asfalt na vozovce či opravy mostů máme letos čekat v Kateřinicích, Bystřici pod Hostýnem, u Pozlovic, v Řetěchově i u Valašského Meziříčí. Umělá inteligence do domácnosti. Společnost OpenAI podle agentury Bloomberg vyvíjí svůj první fyzický produkt. Má jít o chytrý reproduktor, který bude fungovat jako pokročilý AI společník pro domácnost. Má mít i hlasový přístup k umělé inteligenci ChatGPT. Sport. Nové posily hlásí prostějovský fotbalový tým. V nové sezóně Národní ligy SKčku pomůže 25-letý japonský obránce Tayo Uchiyama, který přestupuje z Banské Bystrice. A po půlročním hostování se stává hráčem Prostějova také bek Šimon Polášek. Počasí.
3: Jak to bude v našem regionu vypadat v závěru pracovního týdne? V pátek nás čeká oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer počítáme taky s dešťovými přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na horách potom okolo 20 stupňů. A co víkend? I nadále oblačno, občasný déšť a teploty mezi 20 a 25 stupni Celsia.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
5: Tak a teď už hrajem.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Haná Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Na našich vlnách jsme pro vás přečetli regionální zprávy. Víme, o čem se u nás píše. Začíná oprava silnice mezi Olomoucí a Grigovem. Olomouc plánuje i další dopravní omezení, píše o nich Olomoucký report. Dobrodruzi mohou nově kempovat bez starostí přímo v srdci Jeseníku. Jak to funguje, popisuje Šumperský rej. Už za měsíc bude Kroměříž dějištěm startu závěrečné etapy cyklistického závodu Czech Tour. Detaily nám přináší oficiální stránky města město.kroměříž.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: zbavit vás. I ve čtvrtek. Skyrock.
1: Nejlepší rockový výběr.
2: I wanna see her just this

Skyrock. Skyrock. Skyrock. Na Rýmařovsku na 90,2 FM.

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
2: Veď preč sa je, že sa radovať smie.
1: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
3: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
4: Rádio Hana Skyrock.
1: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: 30 rokov na scéne No Name O2 Arena.
1: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
2: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.

0: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Rádio Hana Skyrock.
0: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí.
6: Nehody, uzavírky, policejní hlídky.
0: Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
1: Rádio Hana. Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě.
2: Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru.
1: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
2: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: How much more? How much more?
1: Hrajeme raritní rockové songy, hrajeme to, co jinde neuslyšíte. Skyrock.

0: kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 16. červenec na Skyroku. Začínáme vzpomínkou na velikána hardroku klávesistu Johna Lorda, který nás opouští v roce 2012. Mimo legendu Deep Purple, kterou spolu založil a s Ianem Paisem v ní byl stálým členem po 34 let, si ho pamatujeme ještě z hardrokových Whitesnake. Z jeho tvorby si pak ještě musíme vyzdvihnout průkopnické dílo Concerto for Rock Group and Orchestra. 16. červenec je důležitý pro všechny fanoušky Police. V roce 1952 přichází na svět bubeník Stuart Copeland. Kromě nejznámější éry v Police bychom si mohli jmenovat další jeho působiště Animal Logic, Curved Air a Oysterhead. Od rokových hvězd se snášíme ke každodenní starosti, již mají ti z nás, kteří musí do města autem. Dnes všudy přítomné parkovací hodiny mají narozeniny. Poprvé šoféři platí za parkování v americkém Oklahoma City v roce 1935. U aut zůstáváme v sousedním Německu.
2: 16. července 1909 byla v Saském Cvikově založena automobilka Audi, zaměřena na výrobu luxusních osobních vozů. Známé logo, složené ze čtyř propojených kruhů, získala automobilka v roce 1932.
3: Asi nejslavnější byly Audi Quattro, čtyřkolka odvozená původně od armádního Volkswagenu Iltis.
4: Audi také vyvinulo moderní dieselové motory typu TDI.
1: Zítra pro vás opět vybíráme z dějin. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
1: Bluesová noc. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Zdravíme všechny filmové fanoušky, všechny movie maniaky, pojďme přechroustat filmové novinky v moravských kinech dalšího prázdninového týdne. Za filmové experty si na nás dělá čas Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, ahoj, jaké jsou top 3 filmové premiéry v moravských kinech tohoto týdne?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dneska nemůžeme začít snad ničím jiným než snad nejočekávanějším filmem letošního roku. Po Oppenheimerovi se totiž vrací na plátna kin režisér Christopher Nolan. Tentokrát s filmem Odyssea. Matt Damon se představí v hlavní roli Odysseuse, což byl král řeckého ostrova Ithaka, který dle legend a i básníka Homéra vymyslel trojského koně, jenž výraznou měrou pomohl obelstít obránce Troji a ukončit tak vyčerpávající dobývání tohoto města. Odysseus však svými odvážnými činy dle pověstí rozhněval bohy a ti se mu rozhodli co nejvíce zkomplikovat jeho návrat na řecký ostrov Ithaka. Jestli tedy letos můžeme o nějakém filmu říct, že by jej člověk měl opravdu vidět v kině, tak u Odyssey Christophera Nolana to platí snad dvojnásob. Do kin vstupuje také festivalový snímek Mouchy o padesátnici Olze, která žije v pečlivě uklizeném bytě uprostřed Mexico City a kromě hlučných sousedů má vše pevně pod kontrolou. Tedy až do chvíle, kdy je okolnostmi donucena pronajmout volný pokoj a nový spolubydlící nepřichází sám, ale se svým 9letým synem Christianem. Tento festival černobílý drahokam nám pak připomíná, že i ta nejméně pravděpodobná setkání mohou proměnit náš život. A to třeba i díky společné vášni pro arkádové hry. No a na letošním festivalu v Karlových Varech zarezonovalo drama Pramen režiséra Ivana Ostrochovského s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Ta pracuje jako lékařka v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici a přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství.
3: Já vůbec nevím, co máme spravit.
4: Co máme spravit, aby jsme mali lepší číslo?
3: Přijít jim peníze.
2: Romským ženám však provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Film tak otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát.
5: Cigány sterilizujeme laparoskopicky. Je tvá igrezadí.
1: Odyssea nebo festivalové Mouchy a drama Pramen jsou filmové novinky v moravských kinech pro tento týden. Do Bijáku nás pozval filmový expert Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Děkujeme za to.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě i posluchačům příjemné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.

Vltavsko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 17. červenec se Skyrokem. Horko nebo zimu dnes umí vyřešit klimatizace. 17. července 1902 tu první spouští inženýr Willis Carrier v newyorkském Brooklynu a chce tím pomoci tiskařům se špatně schnoucími barvami. Obrazně nezeschlé jsou barvy sametové revoluce, když přichází rozchod Čechů a Slováků.
2: 17. července 1992 přijala Slovenská národní rada deklaraci o svrchovanosti Slovenska. Prezident Václav Havel v zápěti oznámil, že abdikuje. Stalo se tak za další 3 dny. Rozpad Československa akceleroval v červnu 1992 výsledkem parlamentních voleb. Na Slovensku zvítězilo HZDS Vladimíra Mečera, v České republice ODS Václava Klause.
1: A tak toto tehdy na půdě parlamentu komentoval Vladimír Mečiar.
3: Touto našou deklaráciou deklarujeme stupeň zrelosti intelektuálnej spoločenskej Slovenska, ktoré je schopné brať svoj osud do svojich rúk.
1: V duchu končení pokračujeme v hudebním světě u Guns N' Roses 17. července 1993. V argentinském Buenos Aires hrají poslední koncert na veleúspěšném Use Your Illusion Tour, které trvalo 28 měsíců a čítalo přes 200 vystoupení. Jak čas ukázal, bylo to na dlouho poslední vystoupení v originální nejplodnější sestavě zahrnující jádro Axl Rose, Slash a Duff McKagan až do reunionu v roce 2016. Dnes ještě popřejeme k narozeninám heavy metalové legendě z Black Sabbath, basistovi Geezeru Butlerovi. Narodil se v roce 1948. Zítra pro vás opět rokově lovíme v dějinách. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock Kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.